Kajsem vám to slúbiva, poľadáme skrotka raz na vietro, što dženca na nás takhle čaká. Dženca dre budže miniaty raz nekotre mročele na nebiu, dosa dosmo tež svončko von poľadač miestu tými mročelemi. Aj a předovšim potom popodňu sú připojedžené nekotre švíle, tež z džela rýmania nevedra. Džencniša temperatúra maximálne 24 stopňu júcu potom, trochu přečelnišo a tež trochu čoplišo z maximálne 26 stopňami a potom piat, k tomu so potom tež väčšo vo sebe dešťovač, ale v ostane lečne, te temperatúry takhle voko 6, 27 stopňov.

0: Bilk, našestje. Tuta informacija je ve svojške naležnosti srpski rozvostunc medale vuse vač analognes antenu na UKW 100,4. Na tem sopotekim stvo ničo ne zmeni. Od prinjo septembra pak so tolšto dalših MDR-skih programov UKW frekvencach vodšaltuja, tak napšikvat MDR Kultur, MDR Jump a tež MDR Regionaltorika tež za nemske program z budeského studia dole tak bude. Tute programe môžete potom z 1. septembra jenoš ešte digitálne svišeť, najlepšie přes DAB. Kajš prajne! Sapský rozvoz vúsva dále na UKW frekvence 100,4, kajž sčetovod na zvučení, potek im nad tým so ničo nezmení.
1: Što radosť vrinču dáva, ať štrou kučovač, tuž snovej drastu tráva, v tvoj zimu oblekač. Mieč

0: when I spent the summer on you.
1: Štyri do napošestriche nødom viacorym zražkam je zdoroma de ciomi autami je punželu poponju pola Zorilca dojšvo je na 90 letna byl tam ze svojim autom ze Mitsubishijom popuču jako ona napravo do vesnej droji odpočí ze zvonije do vesnije zrazu ona ve kšivice do policajska auta kiš tam steješe. 20 letne šofer so obšitem lohko zrani a seniorkach cuše pošim zdaču nødom daliječ Přetož zjedže tež ještě do za policajským autom stejace hore Noa, cia 50-letného. Je na 90-letná vodžaka Mitsubishija storčí dozady a zjedže znova do toho policajského voza, kotrež by se netko již o městem vobročilo, co by za něj jeho. Po tuté zražce zamuchu potom ženu skončně zadržeč auto klučík z Čazachu a přijedže vosebita fachoča, kiž pak nemožeše přes veste prašenja a průvanje zvěstči, co ne je na 90 let na pravém stavě auto vodžič. No, to trebudu další přepytovanje trebne.

0: Jensa zemno studio je Bettina Wenderotova a ona nas meje nitko noski za vas.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
0: Dobro ranje. Serbski ludowy ansambl przedstawi nowy rajny dobie doromady 21. premieru a prapremieru. To je intendant Tomasz Krajbich Nauka, wczoraj kije zazbiehy budyšinje wozivił. Ansambl zladuje lica z dobom na cíletne wobstače młodzińskie rejuanskie skupiny Wužičanska Rapsodia. Dale sú 4 symfonijské koncerty planované. Prvý veršk bude hudobný svedčenie v Smrčicach pod titulom Serbské noci, kiž odmeje sa tutunkonc týždňa kubvanišču svätého Bena. V Veľkej Dubrave má do leta 2029 medicínsko-zastaranský centrum MVZ nastač a to tvareniu nedošeho krajného ambulatória. Rada Zvierska gmino Radvo Vulka Dubrava Malešece je čera kooperacijske zričenje s investorom v obsamknova. S tutem zričenjem može so zustinejo odcentren GmbH v spešovanske sredki za pšetva objekta pracovač. Zamoviči chceža doromade 1 milijon euro investovač, vjace v tem je štvort k našim programe. Deponija ve Vitruje je mjestom na svoju dovolenu vulkošt rozrostva. Kež v obkruči jednačel Johannes Mar našemu šelaki sujo vo 8 hektaru na netko 24 hektaru povečili. Votlenče je nazume maja tež svojsku připravu za ređenje vody z deponije. Dotaj bišu ju externe ređič dali. Na Vitruske deponiji skladuja odpadki klasu C, to su mjestrujem tvarske odpadki s azbestom, zanerođena zemlja a odpadki s industrije. One pšindu vonje ze Sakskije a susodnih zvjerskovih kraju, mawe podžel tež z Ukraja. Nesvačanska gmena kupi se 2 agregata za nuzovu milinu, tomu je gmenska rada čera přizvoliva. Zuma neđe 3500 euro zapfači so nimale kompletne přez sakske spichovanje a spodpiru v okresnije nalutovanje. 5 dalších dňoch dupko pak su krutkodobne ze zjavného džela posjeđenja do nezjavného přesunuli, vesnanostka Juliana Macalina praji zobje to na prostvu radžičelu. Tak nie je so čera, kež planované zjavne vo nôr pfačiznach za žarovanskú halu na Nesvačanskim kirchove diskutovalo a tešnic vo přichodnoch staršijských přiražkách Nesvačanskej pistovani. Šulšicach pola kuluva ste dôrstvo, bratrústvo a vesna modžina s pomocou vesnanu jevišo kulturného domu ponovivoj. Kež kuluvský mieščanský zariad zžili, by to možno s pomocou regionálneho budžeja LIDA. Tak ma jevišo netko tiež nový zaujšk a elektriku. Kočin je možach u toho runia z LIDA-ruch penes novú taflu s informáciami vo vse sotovič dač, po nás tý nakromie sú, či stýtiš rajkanišťo a odpočnišťo za pučovariu. A to bych upovieste, kýž namakáče tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vostanie dženca miniate

jedna če po napo šestčech. Na druhé serbske blido vita budeska domovinska skupina šitki sajmcu od navečora pečich cedža dženca do rozmove pšinč dže dokladne. V serbskim domje z kažovanskej rumnošči založbe to je cičim poskodže. A přeprosili su se vúčaku serbštine na serbskim gymnáziu a basnicu Silviu Šinovu, kotra ščita vúdživky zjenuje tvorbe Mosty přes morjo. Jutze štvortk skadžuje so Voklečanska gmenska rada večer sedmich v horče kvodnemu muži v Oklecach. A v obydlerio gmene Kupšice moža jutze svoje prašenja vodbyčky šmaja na krajno radu uda vičaza. Jutze na večer na popečich su prošeni do jedžanje v Bošečanske šuli. Poladamežno na piatk. To započne so kamenska bošč, večo šestčich na tamnišim svedženišču. Přes celkom stydženja polski čas opisane program se športovimi vubidžovanjemi a hučbu a to na šelakých blakach mjesta mezdrujim v stadione Modžine, ale tež v staroni Sjate Moniki abo nad vônem tohošču dokvadne program namakače internetče. Skladnostne z dotych posmiertnych narodnin Achima Brankačka popominaja menio piatk svojo dôletno dirigenta a z tej przyczyny sú jeho meno na vopomiensku taflu zapšieli a tuta má so netko piatk v 17 hodinách starej cirkvičce na Radvorskej nause znova posvedčiť, na čož sú šice zajmovaní, přeprošení. 5 hodin, 44.

Nicht der Schule, dann sam namiestne Bobo. Atmosphäre, Punge lo wetscher, na finalo letosche Beachvolleyballoje Tore Modinska Radia Satkola, we miwocitsach da bische, vulkotna, ta krekasche, sestron, pschiladovario, a rajario, a jasna wetsos mit dolle, Tež zauvas zapopadneli. V našich novostčach v obrazach môžete si nimo toho impresie letošov v umielského busa vôbladač. Mies druhým je Suman Hiduška s tojšto serbskými štučkami v busu sedžo Hujiu a podame so z kameru do Prahy na riečnú šulu češtine a pohľadajte rade tež raz za kulisy serbského rozvosa. Jako je nás šéf sakske statnej kanclie dr. Andreas Hanschuh tu v studiu v Budešine vopytal. Dole šopotekim, kajž sčeto zvučení v našich sociálnych sečach a na našej app MDR Serbia vuladače v našich obrazach. Novosčach.

0: Zwischne słowa.
1: Słyszycie dżęca wot Marate Delinkoweje z Nibelčic.
2: W znatym kiluszu spiewamy o smilne Bożo w obradzie na mir a pokoj szudziom. Mir pokoj daraj Twoje stej, toż dajem wszystkim ludziom. Što by si myslil, že bychu vojne nám jednoho dňa mír ubili a živenie zničili? Mír je dre najúbšie přeče človestva, v osobie v našem svieče v tutým češkým času. Jako kčeščenio vieme, že sú vojne a nemiry džil tutoho svieta. Hina kač mír svieta, ktorýž odvisuje od vonkunných umeneniov, fači Jezusové mír za každé živenské položenie. Jezus nám praje, Štož vám darju je môj mír. Dám vám mír, kajký svět jen dať nemôže. Svojo mír nosí vúboký voznam ve sebi. Trebáme jen šíci v našem živeniu, v našej svojbe, v našej tovaršnosti a v našem kraju z cíva na cíve zemi. Tola predovším trebáme mír v svojej útrobie a svojej duši. A tuto jedne vierne žovo za tuto mír je Jezus Kristus, umožník sveta. Doveríme sa všetne k nemu ze svoja Mikiluša, zvič vierivých do jednoty, zo svět by tebe spoznal, zo dobre pastor pravi si, zo vodcie nám če poslal. Nech skončne jedna vočenia, šir zjednočí ve víre, nech skončí so šaš čepenca, nech živí sme ve mírie.
1: Tole praje Marata Delinkova z Nibelčic, nadoku a zamovitosti tamnejšie vosady. Cimenčine ještě. A potom bude 6 Čech.

0: Selbstgelude Ensemble Budushinje Tscherra, Noinak ja Noinario, Dorörschaltoe Bastoprosso, Xahainju Noe Reinie Dobbe. A wonne Sechiuk, kisch su Noinario Dostalit und wopschia Petscha Sidom Jessat Strono. Wot hutschpno Giwad wapsches Rio a Kooperatia hatschk Boskit Gamsa Schula Pistowanje, Maya Ensemble zu durchstop Planoane. Mate Giswok, Winuje, Sonikotrim, Wosse Bitost Gam.
1: Intendant Tomasz Krajbich-Nauka a jedna čelka Diana Wagnerec bieštaj vočividnje hordaj na SU programu ich poskytku. 21. premieru a prapremieru ma SLA přijotovane. Přišem dobiachu dla dlijenja podpisanja 5. finansna zrečenja zaožby za srpski ľud planovanje trošku přimerič praj jedna čelka Diana Wagnerec.
2: Loni ten tutim času da sme započneli planovač, iš ne bi tak otiđeć, kak budeme docova s našimi financami uinč, možemo nek zase pozitivno da prižoda larač, nastupe o financu. Naše planovanje, tak je to trošku v obliku, ovo smo se dobili dvije novo produkciju zdač, čušim pa smo nek tola jen polni program nastajili.
1: Napríklad z mea v októbru máme národnine, zladuja na cíle ta vúžičanské rapsodie. K tomu jedna čelka Diana Wagnerec.
2: Hej, veselíme sa jara, že je z Vúžičanskej rapsodiu miestem taká štabilná skupina nastava. Započili sme nekak se s šponáči piatnači modostnými a miestem máme 28 stajných riovariu a riovaki. Oni sú v tým krotkým času jen celé bolne vopšené program si by nazvučovali, maja hižo moho repertoár. A sme tiež šafnili túto skupinu v zajšným lečem Jaradere se srpskimi drastami uodovač.
1: Svečič chce ja cílit na obstače Vúžičanskej rapsodie potom s osobitým zaradovaniom v októbru. Toho runia v októbru zmeja premiéru s národninským programom za hižo v leče 2000 zemritu v umioču Boženu nauka kúneš.
2: A je tu daž ona jedna jara zajímavá umioča, ktoráž je na polu molovania a na polu učby skutkovala. Ona bol leca 80 let stará byla a tuto jubileje sme chceli ako skladnosť užívač a tie češtien program budovač. A na tento program sme všetci jara veselíme. Chceme ju ako umelču, ktorá je v Vúžice skutková, ale tiež v Polske predstaviť a ju ze všelakových stronov potretovač.
1: Další tajký verš k buče klitu tiež večerný ptačí kvás, za ktorýž je Vito Bémak znova libreto napísal. Dieči smieča sa ve dječacím ptačím kvásu zaso na drdom deje Sherlocka Holmesa a zubine je soky veselič. Tiež kultúrna zároda je klitu zaso plánovaná, kajž tiež votovská noc zbájo. Tuta zmeje svoju premiéru klitu pak hakle dve nedeli po sviatkach. Zešiuk k noj rajnej dobie má bôz vujnč prini naklad sojížové čiščony produkuje.
0: Mati Gisvok je rozpravljal v nekotrých verškách noje rajne dobe srpskoho ľudového ansambla Budušin.

Ešte před nešto týdenimi spočat kliečných prúznin sme tam s nučkami pobyli a jeho drevejenem rúšku ležo a letola vúľa dali. Netko žaruje zverin z biskupiceho Brunoho medvedža Balúa. 24 let starému zverečo dobiachu dať špricu zo môsi vomire a napšetco vúsneč. Medvedž nemôžeše hižo liedma staneč abo sa hevák na nekajke vášny hýbač a tuto problémy meješe tež hižo nimale dvieľ leče do, a tak so dobiachu so chcejo no chcejo češki rozsud netko stvorič. Cici let stará Tvorška Balúa medvedžica Jane, ta byli tam netko som ľudka ve tamnejším hajnišču, snaču raz vopetače biskopice však nesu daloko preč.

0: A net ko przymnie Bettina.
1: Policja z G.
2: 25-letno vodža BMW-a je ponedeljo rano na S-130 nezbožo zavinuo mlad muž bi od Mukec do smera na Novo mesto po puču a zubi kšivice kontrolu nad svojim BMW-om. On zjedže nalivo zjezdne a zraze do telefonového ščežora. Krotko potom so auto dymješe a tež ščežor so povali. Šofér so nezraní, cokonje pak je škoda nastava nedže 10-10 euro. Minene dny su paduši kolesu policiju v Budyšinje zabirali. Nedželu popodnju bych u paduši na kota Pšalekovi, tam su skučičelo pokradneli přizamknjene mountainbike marki Mount Maker Krono ze statoka viace svojbnoho domu. 1600 euro by koleso hodne. Za ponedeljo rano potom bych u skučičeljo na Hansa Eislerovi popuču a pokradnuchu při tym e-bike hodnoče nedže 1800 euro, kotruž by před viace svojbnym domom přizamknjene kriminalna služba padaj přepytuje. A ponedeljo popodnju je mirjenski tým napravu k mirjenju spěšnosće natvaril při Siemensovi Budyšinje, tam je maksimalne posta KMH dovolenych, namirili su cokonje 1623 ježdžitvo. Z toho 122, kiž su překročili posta KMH, 84 šoferu s porokovanským penězom. V 8.30 autových šoferů měješe povšem zdaču o sebe nůzně, zjad z budyský značku je nastaju negativní rekord dňa ze 7.90 km/h, nedom na druhým místně ležeše Mercedes z budyský značku ze 4.90 km/h. V obaj dobitaj se netko na dvaj dobkaj Flensburgu 400 euro pokutu a měsačný zakaz jezdženia nastajíč.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Srpski ljudov ansambl predstaje novi rejni dobije doromadu 21. premijeru a prapremijeru. To je intendant Tomáš Krajbich nauka, čeraký je zazbehy budušenje vozivil. Ansambl zladuje lica s dobom na cíletne obstače Možinske, Riovanske skupine Vužičanska Rapsodia. Dale su 4 sinfonijske koncerte planovane, prini veršk budže hučpne sveđen smohčicach pod titulom Srpski noce, kiš otmeje so tutun konstudinja gubvanišu svjatoho Bena. Ve Vujki Dubravje ma do leta 2020 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastač, a to tvarenju njedešeho krajneho ambulatorija. Rada zvjerska gmenu, radvo Vujka Dubrava Malešece, je čera kooperacijske zričenje s investorom v obsamknuva. S tutim zričenjom može so zusti neju od centren GmbH v spisovanske sredki za pšetva objekta pracovač, zamoviči rcidža doromadu 1 milijon euro investovač. Deponija ve Vetrove je mjestom na svoju dovoljenu vulkost rozrostva. Kaž v obkruči jednačel Johannes Mar našemu zčelaki, suju vo 8 hektaru na netko 24 hektaru povečili. Votlenče je nazome maja tež svoj skupši pravu za ređenje vode z deponije. Dotal bišu ju eksterni ređič dali. Na vitruski deponiji skvaduja odpadki klasu C, to su mjestrujim tvarske odpadki s azbestom, zanerođena zemja a odpadki z industrije. Oni pšindu vone ze Sakskije a susodnych zvjerskovych krajov mały podžel tež z Ukraja. Nesvačanska gmena kupi si 2 agregataj za nuzovu milinu, tomu je gmenska rada čera přizvoliva. Zuma neđe cina 4500 euro zapvači so nimale kompletnje přes sakske spičovanje a s podpiru v okresneje nalutovanje. 5 dalších dňových tupku pak sú krotkodobne ze zjavného džela posiedženia do nezjavného přesunuli. Vesnanostka Juliana Macali napraji, zoby to na prústvu radičelu. Tak nie je so čera, kež plánované zjavne vo nových pvačiznách za žarovanskú halu na nesvačanským kirchove diskutovalo. A tešnic vo přichodných staršijských přiražkách nesvačanské pistovani. Šulšecach pola kuluasti tovarstvo bratrústvo a vesna modžina s pomocou vesnanu jevišo kulturného domu ponovivoj. Kež kuluski mešanski zariad zdžili, by to možno s pomocou regionálneho budžia lido. Tak ma jevišo netko tiž nové zavesk a elektriku. Kočinje moža chuto runja z lidorových penies novú taflu s informáciami vo vse Sotovič dač, ona stejí na krome se, džiž stejtiš rajkaniščo a odpočniščo za pučovariu. Kamencu přijotuje so na letušu boršč, kotraž so piatk zahají. Včera su dobrovoľni na dvore Lessingovoho gymnázia ranku za svedžen vili, dženca činia to na tohošu a prine vyši šuli. Kamenská boršč započne so potom piatk s koncertom dujeriu a trajehač do přichodného štvortka. Vjašky su tradicionálne čaji šuleriu bývých trastach a s kvitkami, kajštiš v ubeđovania celcu. A to bych u povesče, kiš namakače tiš na internetnych stronach a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Minjate a trochu mokre sređa nutska sora svunco pokaza popudňu potom zaso švijele a rímania při maximálne 24 stopniach.
2: Sveselaca povesč, što ješ vopkat nastupa, nam vokomikne žane vopkatne pokive nep.

0: Anetko poladamy raz do Boto. Dziwadwo na czomie we serbskie rzeczy we Bokowach poskiczuje hiżoniko trylieta skupina woko huczpnika Franka Kosyka od serbskiej skupiny Kula Bula. A jeho miachu naši kolegojo delno serbsko rozvosa při telefone, što je jim vo neušidnem poskytku takle rozpravjau to zima za nas Monika Gerdesua.
1: Lica mej, juniju a juliju su iža predstajenja mili. Za august tajke znoa připovedža. Ale što to dokvadnje je? Kajš Frank Kosyk praj, šak ne je dživadvo poslovnje na čomje, ale z čoma vidžeč.
2: To bude živadvo při rečce, živadvo na brjogu. Tam sú te povešové figury, ta přespolnica, ten Nikos, ten budnik Duce a te ulicu, ten přírodovajam, tam kak to njega bo v botach a co se všechno stalo.
1: Potak im bajové figury z brjoha strovia a povedaja. Na čomie nimo púacem hosťom, što sú činili a doživili. Se scene vumyslili a texte spisali su napríklad delnosarbský kulturník Michael Apel abo jako spiewa znate Gerald Schön a další. Michael Apel tež jednu z figurou sam predstají.
2: Ten jo také přece ten Nikus a ten také s publikumom pen Rejo jo na zelené ruce.
1: Po takým literatura a samo Reje raja rolu, ale tež hudžba.
2: Na tých živadlových stacionách ja by tak hlavne tam se také spiewa. A potom máme také živou muziku z Kula Bulu také na Zelené Luce.
1: Hudžba na Zelené Luce, štož je meno burkuského hosčenca, to říká večo po čumikovaniu se da hišče koncert za skupinu Kula Bula. Z jara mnohostronským programom.
2: To je internacionálna folklóra, to je pičko jazza, a tam sú také serbské štúcky pedla a také serbské štúcky, jazzové štúcky také. Máme také

W Pančicach kukuje, hotuje so na svojbny svedžin, kiž budže tuto nedželu w tamnejšej komunikacijskej arenie. Program je hotuje, hižo planuane, ale poladamy najprej raz na dženstnišu sredu. Aj to sú zajmce przeprošení na druhé serbske blido, tu do budeského serbského domu. Budeská domovinská skupina vás přeprošuje a to od navečera pečiš. To chcete s vami do rozmovy přinč, že dokladne, ve cečím poskodže, to je tam, kdež je založba za serbský lud. A přeprosili sú si vúčaku serbšiny na serbském gymnáziu a básnicu Silviu Šinovú, ktoráž bude čítač ze svojej tvorby Most přes morjo. Júce je štvrtk, a to skáduje so Vokličanská gmeňská ráda, večer 7. v horče kvudnemu muži v Voklicach. Pobydlerio gmeňe Kupšice, moža Júce, svoje prašenia od pečky šmaja takhle na krajnou rádu udaviča za, júce na večer na popečich do večera 7. v jedžorní Bošečanské šule. A poľadáme hižo na piatk, to započne so Kamenská bošť. Večer 6. na tamnišim svedženišču znajmenša to tam na tutem blaku budže a hevak však čenie so program 6. konc tydenia na viacerých miestnosťach ve mieste. Poľadajte do interneta, tam namagáče tiež program. Skvadnostne z totych posmiertnych narodnín Achima Brankačka vopomínaja mienio piatk svojho dôletno dirigenta a z tutej pričiny svojho meno na vopomnenskú táflu zapšieli a tuta ma so netko piatk sednač hodžinach starej cirkvice na Rádvorskej nause znova posvedčiť na čož sú šice zajmce přeprošení. A zejce svedča svoj 657. jubilej prenio naspomnenia s tutu sobotu od poponacioch. Ako už zajmuja stavizne se, môže si na našich stranách internete tiež rozmov s Jurijom Špitankom naposkač.

0: Přišmenšinu do sedmich je dobranje přeje serbskej rozvostu z města. A jenoš ještě kukurica, soja, svončnu roža a birny jsou na polach a čakaja na žně. A s dobom tež ještě rostlina, kotraž so mě s druhým še autodroze a štyri nas mě drežane do vyšin pleče. A je vážny přidok za voblubované napoj, Bettina.
1: Hajce do pravě, ratario, liča, měnujce lica se špatnými žněmi kmela. Pozne zmerzky mi a potom trajaca suchota su rostlinam škodželi, kež ryka ze zdžilenky DPA čene so tendenca po cvi nimske. Za pozne družiny, kež je to napríklad družina Herkules, maja ište nadžiju, zo aktuálne dešče pomaja. Pri nim tydženju septembra, okolo 7. septembra, chci žažnje zahajíč, tak ryka ze zviazka plavovariu kmela Vobjo Solava, ke kotrem už sluša tež Tauchowald a Grabši a Štyri. Na dohromady 1700 hektarach plavuje ratario tutoho zviazka kmel, loni hižo je sopvonina vo 180 hektarov pomenšiva špatnije situácie na vykartla. Kmel je vo sebe vážne za pivo, to vysče, daje mu charakteristický šmak a tež čini, zo so džarži.

0: Srdečne Kučik, srpski mozgos.
1: A dženca s dr. Anjo Pohončovej.
2: Nedavno sme slyšeli, co sú z rôže krúbe vúderili. Nešto tude netrichy, si tede prajich. Vohen môže vúderiť. To je vizo vo sebe vlieču, když so přemáva deštuje, lohce možno. Před niekotrými mesacami je strašná epidemia korosče, menece Ebola v Kongu vúderiva. Tež hulka panika, nemier, aba vojna môže vúderiť. Ale za krúbe a druhé zvierata dole vizo nepšitrichy. Nim se však užívame ve všech naličených pádach verb ausbrechen. Ale tutun verb má v nimčine viacero vozname, co krotrež v serbšine rozdielne ekvivalente užívame. Nimo hižo menovaných příkladov sú to holca je si zub vúvamava, susod vama kamenie z múrie, jate je so z jastva vúdobil, a tak susod iš krúbe z rôže vúdobili. A když je nichtu nešto hubine zjed, potom vunda šitko vúblova. V nimčine existuje nimo toho viazbekajš in trénen oder jubel ausbrechen. Dule bych serbse prajeva, so nichtu zapfaka, abo zajuska. Tu iš ľubi připosluchario, serbšina je bohatá na variantách, ale pravo namakač nie je všetko jednore.
1: Praj dr. Anja Pohončová, reče spätnica Budeským serbským institúče. 7 hodin 17.

Takle juskali so pundelu večo, štujše tole sobu doživjev. Atmosfera pundelu na finalu letošije beach volleyballu je Tore Modžinsko radija Zadkula Miočicah bješe vulkotna tak rekaše ze stron Pšiladovarju a Rajerju. A cele jasna vec, zo sme tole vezotež za vas zapopadnili. V našich novosčach v obrazach môžete si nimo toho impresie letušeho vumjovského busa vobledač. Miest druhým je Simon Heduška ze stojšto serbskými štučkami ve busu Sejo Hujiu. A podame so z kameru do Prahy na riečnu šulu češtiny, ktorá však je so netko zakončiva, a poľadajče rade tež raz za kulisy serbského rozvosa, ako je nás šéf sakskej statnej kanclie dr. Andreas Hanšu v studiu tu v Budešine vopytal. Dolešo, kaž přeco, našich sociálnych sečach, na našej app MDA Serbia a tež na našich stronach v internete.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Srpski ljudu ansambl predstaje novi rajni dobje doromadu 21. premijeru a prapremijeru. To je intendant Tomáš Krajbich nauka, čera kje zazbihe budešinje vozivio. Ansambl zladuje lica s dobom na ciljetne vopstače Možinske rejovanske skupine Vužičanska rapsodija. Dale su 4 sinfonijske koncerte planovane, prini veršk budže hučbne svedžen Smorčicach pod titulom Srpske noce, kiš vodmeje so tutun konstiđenja kubvanišću svetoho Bena. Vjace u novej rajni dobje zoniče iš raz biu vusovanja. Ve Vulke Dubrave ma do leta 2029 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastač, a to tvarenju njedešeho krajneho ambulatorija. Rada zvjazka gmenu Radvo Vulka Dubrava Malešecu je čera kooperacijske zričine s investorom obsamknuva. S tutim zričinom može so zustineju od centren GmbH v spichovanske sredki za pšetva objekta pracovač. Zamoviči chceža dohromady 1 milion euro investovač. Deponija ve Vietrove je mjestom na svoju dovolenu vulkosť rozrostva. Kaž v obkruči jednačel Johannes Mar našemu zčelaki, su ju vo 8 hektarov na netko 24 hektarov povečili. Odlojnče je na zime maja tež svoj skupši pravu za redženje vody z deponije. Dotal bichu ju externe redžič dali. Na Vietrovske deponiji skladuja odpadki klasy C, to sú mestrujem tvarske odpadki s azbestom, zanerodžená zemia a odpadki z industrie. Vone pšindu vonie ze Sakskeje a susodných zviazkových krajov maue podžil tež z Ukraja. Nesvačanska gmena kupi si 2 agregátaj za núzovú milinu, tomu je gmenská rada čera přizvoliva. Zuma neđe cina 4500 euro zapvači so nimale kompletne přes sakske spichovanje a spodpiru v okresnije nalutovanje. 5 dalších dňov dupku pak su krutkodobne ze zvjarnoho džela posiđenja do nezavného přesunili, vesnanostka Juliana Macalina praji, so by to na prostvu radžičelo, tak nie so čera, kež planovane, zjavnje vo nových pfačiznach za žarovansku halu na Nesvačanskim kirchove diskutovalo, a tešnic vo přichodnoch staršiskih přiražkach Nesvačanski pistovani. Kamencu přijotuje so na letušu boršč, kotraž so piatk zahají. Včera su dobrovoľni na dvore Lessingovoho gymnázia ranku za svedžen vili, ženca činia to na tohošču a prini vyši šuli. Kamenská boršč započne so potom piatk s koncertom dujeriu a trajač do přichodného štvrtka. Veršky su tradicionálne čahy šuleriu bývých trastach a skvitkami, keštiš ubeđovanie cilcu. A to one bychu naše povešče, kiš namakače cvý džin a cvý vulkosti na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca minjate, šire, deze svunšnými votriskami votranja je so tu budešine ižo rene podešťovalo. Biehu dňa potom drude svunco vo sebe popudňu pak zaso švijele a s blakami tež rímania a to šopši maximálne 24 stopňach.
2: Jeli je što z vas tam popočuo mi s Krakecami a Bošecami ve Kupšiske gmeni je so nezbožo stalo dla toho, so tam vopkat kopi. Odladaj o to, nam žane vopkatne pokive nepředleža, dobre ranje a přijemnu jezbu do džensnišeje srede 4 po napu osmiše.
0: Srpski rozvoz.

0: Srpski ludowy ensemble bude šinje čera, nojinak ja nojinario do rršajtoje bašte proso k zahajenju noje rajneje doby. A programu zešiuk, ki su tam dostali v obšia 5-7 stronu. Od hudžbno dživadva přes riju a kooperacije hač k poskytkam za šule a pestovanje maja ensembloce dojšto planovane. Matej Džisvauk rozpravja.
1: Intendant Tomáš Krajbich-Nauka a jednačelka Diana Wagnerec běžtaj očividně hordaj na SEU programu ich poskytku. 21. premiéru a prapremiéru má SLA přijotované. Přišem doběchu dla dlíjenia podpisania 5. financného zrečenia založby za srbský ľud plánovanie trošku přiměrič, praj jednačelka Diana Wagnerec.
2: Loni ten tutim času da sme započneli planovač iš nebe tak otiđeć, kak budeme docova s našimi financami uinš, možemo nek zase pozitivno da prižodalarač nastupe o financu. Naše planovanje, tak je to trošku obobljivo, sme se dobili dvije novo produkciju zdač, čušim pa sme nek tola jen polni program nastavili.
1: Napríklad z mea v oktobru máme národnine, zladuja na cíleta vúžičanské rapsodie, k tomu jednačelka Diana Wagnerec.
2: Hej, veselíme sa jara, že je z Vúžičanskej rapsodiu miestem tajka štabilná skupina nastava. Započili sme nekak se s šponáči piatnáči morostnými a miestem máme 28 stajných riovariov a riovaki. Oni sú v tým krotkým času jen celé bolné vopšené program si by nazvučovali, maja hižo moho repertoár. A sme tiež šafnili túto skupinu v zajšťom leče jaradere se srbskými drastami uodovač.
1: Svečič chce ja cíliť na obstače Vúžičanskej rapsodie potom s vosebitým zaradovaniom v oktobru. Toho runia v oktobru zmeja premiéru s národninským programom za hižo v leče 2000 zemritu v umioču Boženu nauka kúneš.
2: A je tu daž ona jedna jara zajímavá umilča, ktoráž je na polu molovania a na polu učby skutkovala. Ona bol leca 80 let stará byla a tuto jubileje sme celi ako skladnosť užívač a tie češtien program budovač. A na tomto program sme všetci jara veselíme. Chceme ju ako umilču, ktoráž je v učbci skutkovala, ale tiež v Polske predstaviť a ju ze všelakových stronov potretovač.
1: Další tajký verš k buče klietu tiež večorný ptačí kvás, za kotrež je Vito Bémak znova libreto napísal. Dieči smieča so ve dječacem ptačím kvásu zaso na drdom deje Sherlocka Holmesa a zubine je soky veselič. Tiež kultúrna zároda je klietu zaso plánovaná, kajž tiež votovská noc zbájo. Tuta zmeje svoju premiéru klietu pak hakle dve nedeli po sviatkach. Zešiok k noji rajnej dobie má boz vujnč prinný naklad so ižove čiščony produkuje.
0: Matej Džisvauk je rozpravjal vo niektorých verškách novej rajnej doby srbskeho ľudoweho ansambla Budešin.

To je zúrové, što je so belgijské pširanice nímského otrava a nic jenom štam. Dodene dôr pali so na nedeši ležonosť či vúľové jame ve Altenburgském kraju. Nedko je so tamniši v obsvetu minister Kumok možným zčerom za vobedlery v úpraju. On má evakuovanie ľudí na bývšim hornstvom terénie pola Mojzlvica v okres Altenburgský kraj pod viestými vúmenenými za možné. Je li z občindu vúsledky za zmieselný kôr tam z Čehy na Strúr, tu potom dobia so v odpovedné napravy, kaž evakuovanie pševest čvon praj. Vúžiska, sredžonímska, tovaršnosť, čvornistvo, zariadnistva, LMBV, ako miečelka tutej ležonosť, či je tunle kroky, že za ľudí s osobitými strúrnickými obmezovaniami doporučiva. Detaile vo keľko potrešených môho so pšitem jednač, jeli zo dobili tam evakuovač, durinský v obsvetu minister menuav neje. Zlo menšinu po 8.

0: Policija z G.
1: Bonželu večoje. 67-letny post začal trochu hluboko do šklenčky pokuknu a so potom do auta sednu a spytal tiež ešte jič. Při tym nebie převúspiešny zamieni boží dvoapvun prasne do morky na Jerijovi poraze pôd infokašik vauku a ešte tonu za odpadky. 6800 euro škody je naparal a test na alkohol pokaza viace hač 1,3 promile. Bunželu popodňu je mirenský tým připravu natvaru, kotraž mirí spiešnosť při Siemensovej budešine, maximálne posta KMH je tam dovolených, namirili sú celkonie 1623 ježidvo, 122 prekročeniu, 84 šoféru z toho s porokovanským penezom. V 8-cice, čo mejach upošim zdaču vo sebe núzne, Zjac budyski značku nastaje ze 7,9 km/h negatívny rekord dňa. Nedom na druhý miestne ležeše Mercedes z budyski značku ze 4,9 km/h. To rekanetko za šoféru 2 dupkaj 400 euro pokutu a mesac zakaz ježdenia. Budyšine sú to runia paduši kolesu popuču byli nedželu popudňu na Kurta Pšalikovi, neznači pokradnuchu tam přizamknený mountain bike ze statoka viace svojbného domu, 1600 euro biehodne. A zaalponželu rano biechu potom popuču na Hansa Eislerovi a pokradnuchu tam e-bike hodnoče 1800 euro, kotruž by před viace svojbným domom přizamknený kriminálna služba přepytuje. A 25-letný vodža BMW je bunželu rano na S130 nezbožo zavinoval mod muž by od Mukec do smira na nové miesto popuču a zubi kšivice kontrolu nad svojim BMW-om zjedže nalivo zjezdne a zraze do telefonového ščežora. Krotko potom so z auta dymieše a tiež ščežor tam podľa so povali, šofér so nezraní drohu pak dobiahu na kvilne zašľahač, cokolne nastata škoda 10 euro.

0: Kopala damy do butu. Dziwa dwo na czumie serbskie ryczy w Bokuach poskiczuje już niekotre lata skupina wokoło huczbnika Franka Koseka od serbskiej skupiny Kula Bula. A jeho miachu naši kolegojo delno-serbsko rozvosa při telefone. Što je jim vo neušetnem poskytku rozpravljav, to zima za nas Monika Gerdesua.
1: Leca mei, juniju a juliju su ižo predstajenja mili. Za august tajke znova připovedža. Ale što to dokvadnje je? Kajš Frank Kosek praj šak ne je dživa dvo poslovnje na čomje, ale z čoma vidjeć.
2: To buzo živa dvo při redce, živa dvo na brjogu. Ni tam su te povesove figure, ta přespolnica, ten Nikos, ten budnik duce, a te ulicu, ten přigledovajam tam, kak to njega boja v botach, a co se všechno stalo.
1: Potak im bajove figure z brjoha strovija a povedaja. Na čomje nimo puacem hostčom, što su činili a doživili. Se scene vumyslili a teksty spisali su napřikład delno-serbski kulturnik Michael Apel abo jako spiewar znate Gerald Schön a dalsi. Michael Apel tež jednu z figurou sam przedstaji.
2: Ten jo tak přece ten Nikus a ten tak s publikumom pen Rejo jo na zelené luce.
1: Potak im literatura a samo Reje raja rolu, ale tež hudžba.
2: Na tých živadlových stacionách ja by tak hrone tam se také spiewar. A potom máme také živou muziku z Kula Bulu také na Zelené Luce.
1: Hudžba na Zelené Luce, što je jméno burkuského hostčenca, to říká večo po čumikovaniu se dá ještě koncert ze skupinu Kula Bula. Z jara mnohostronským programom.
2: To je internacionálna folklóra, to je pičko jazza, a tam sú také serbské štúcky pedla a také serbské štúcky, jazzové štúcky také. Máme také internacionálne tituly s serbským textom. Napríklad engelský Wonderful World, to je veľicný svet pla nás, Groin mi kvando, groin mi ga, also kvando, kvando, kvando.
1: Zoby publikum rozumiu, što oni serbsce spievaja, jemu v obsávaných štučkov ve připovědžach trochu rozkvadu a na tuto vašně je serbština přeco sobou prezentná. Tuta dvůryčnost je jim vážná, praj Frank Kosek.
2: No já myslím, až v Botách trebáme za našich turistů také ten serbský element kultury, dokudáž často neznajú, za co sú tam tie serbské pomenovania všúži a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dla tohto my cíníme.
1: Kartky za taký program môže si zájimce kúpiť v Burkovách na Zelené Luce, Niemcci ríka hosčen z Grúne Eke. Raz vob mesac, konste dženia to poskyčuja. Čomario startuje prinju túru s čomom po sprevinných groblách a čugách v 18 hodinách. Samovo ječ a piče na čomie je postarane. A dež konc augusta zaso serbske dživadvo přiritce vabi a potom koncert, to budže Frank Kosek tež zaso podla.
0: Dokvadne termin, za to je piatk, za týden 28. augusta. Aj snad so tutun za skupinski vulit hodži zaujšče su so runje tež tvorne od toharstva domizna skrosčic dopomnili. Voni su menujci hižara stajki vulit do votu ze serbskim dživadvom na prioze a koncertom potem doživili.

0: Julius Paszka, romadze ze sprenne serbskej kulturne brigadu tolebie, 8 hodzin cia posta netko je čas za maratu delenku z Nibelčic.
1: Nábožné slovo.
2: V znatym kilošu spívame osmilne Božo v obradži na mir a pokoj šuđom. Mir pokoj daraj tvojesti, tož dajem všetkým ľuďom. Što by si myslil, že bychu vojne nám jednoho dňa mir rubili a živenie zničili? Mir je dre najúbšie přeče človestva, v osobie v našem svieče v tutým češkým času. Jako k češčenio vieme, že sú vojne a nemiry džil tutoho sveta. Hina kačmir sveta, ktorýž odvisuje od vonkunných umeneniu, fači Jezusove mir za každé živenské položenie. Jezus nám praje, štož vám darju je môj mir. Dám vám mir, kajký svet jen dať nemôže. Svojo mir nosí vúboký voznam ve sebi. Trebame jen šíce v našem živeniu, v našej svojbe, v našej tovaršnosti a v našem kraju zcela na celej zemi. Tola předovším trebame mir v svojej útrobie a svojej duši. A tuto jedne vierne žovo za tuto mir je Jezus Kristus, umožník sveta. Doveríme sa všetne k nemu ze svoja Mikeluša, zveč vierivých do jednoty, zo svet by tebe spoznal, zo dobre pastor pravi si, zo vodcie nám če poslal. Nech skončne jedna vôčania, šir zjednočí ve víre, nech skončí so šaščepenca, nech živí sme ve mirie.
0: Prajmarata Delenkova z Nibelčic, ve nadavku a zamovitosti tamnejšie vosady. Pečmenčinu do 9.

0: urodzenia.
1: 3 a 7 žase temu narodnemu dňu žinca gratulirujeme Rajna Ulbrich z Rešebuza Jonáš Glucne narodinár. Jomu učobne gratulirujú přijašelky a přijašele Rešebuzskej domovinskej kubky za přijduce živenské leto žice vám viele strobosti gluku a deremeže a my se ľubem gluku žiceniam přizamkňome. A z gluku zabera se teke přijduce spiju od Andreasa Keskega, slyšiš o titel Přijudaj gluku.

0: Ja, ja, du hast ja bei der letzten Ferie heute in Brambos geht, da gerade auch die Lüge, Familie, Pschido, das ist Slet, Stola, в Rošiu se pomovem do svoje domone, to gulaš se penježele zase šula zahopio. Tako naš menjavednik Kitok Šižank ze svoju familiju, a vin nje bužavam nin to serske mi razkvatovaš, ako to gotu je huvace našom programje, ten raz, co vam v svojom dovolu ulicuvaš, což jo v dovolu v Ukraju doživio s menšinovou recu, jo byl za njogo, gronim raz něco krádu nového.
1: Jsme byli ve Letiskej, dokrátně ve kraju Kurzeme abo Kurland. To je rietný kraj, má vo lůži věle natury, ale trájo veligin dvojko jež tam a příš zase slědk. Ale to je jano případla gronjene. Vážněj za nás jo, až tam teke jo rietná měnčina. To jsou livy abo livone, a při droze jsou dvoje rěcné tofle, změním se ve Letiskej a ve Livijskej rěce, a to jatne je rovno tak velike písané, jako to druge. Přitom já jsem měl rěcný problém, a zavěstče věle od vás, také by to měli. Obe rěce nejste slověnskej. Letiska rěc je baltiska, a Livijska je finno-ugriska, a je přizvěžbna z finskýho a z estnickýho rěcu. A cokotla to jo za nás problém? Dokulaš my tam nic nerozmejome a nemožeme speznaš, co by mogo vás štucíš ve tých mienjach. Ve slovenských krajach to ga jo relativně laško, ale tam v Letiskej abo v Livijskej som se cú ako analfabet, to jo bylo zajemné nazgenjenje a teke čocho frustrirujúce. Livijsku mjenšinu dajo žinca jano hyšči ve 12 sach při brjogu Mörja a ve velikých mjestach, žož vjele luži jo šeknuo ve zachadnych lečasetkach. Livy majo svoje institucije, samo oficielny status ako indigeniski lud, ale jo jano niekak čižasča mamino riecnych pejedajo. Jo. Napšaudu nic čižasča tysac, ale napšaudu jano čižasča. A ještě nekotare 100 lůži, kterež to uknu. Pejedar jo dolnoserbské rěce zavěstče jo věcej. By mega ještě věce v Livách ulicovaš, ale za to uščívanie by to bylo převěle. A co ještě dodaš, až to jo byl dovol s familiou a žetna fachová exkurzia, a s takým nejsom se cevecás jano s Livami zabíral.
0: Jo, dovolové impresie jsou to byly, ako jo nám sobou přinias menjavednik Kitok Šižank. Tam já raz měl problémy uzgení, že večer menja přijdu a co ve znamenju, jako zase svišišo přijdu se týžen pětk a pen bužovám zase, ako šo na to zvucone serske mě rozkvadovat.